0: Na serbskich šulach a šulach s modelom 2+, sú miestem přerjesku mačanorieční serbsce šulario menšinje. Viac hač povojca šulario přinže z nimskoriečnych svojbov. A jenojšku ište 10. stutych, môže so po 8. letniku vo témach všedného dňa serbsce rozmovieč. To je riečna evaluácia v 8. letnikách na 7 serbskich šulach v Uniesva, kajž z čerunie tešižo povestčach tydženia svišeli. Ale kotre konsekvence to netko má. O tym je Monika Gerdesová s předsedou Serbskej rady Davidom Statnikom a s členom rady Julianom Nyču porečová.
1: Ličby pundželu přednošku před Serbské rádu a za poslancami su boleli, tež Juliana Nyču.
2: To čorne nabývim vidžeč, kak ten kupanský systém tu kvílu k mane neje ľuďom serbštinu na jenom dosahacím nivou sposredkovač, to je popravne to katastrofálne.
1: Potekým je 2+, praktickým přesadženiu zrešil. Jako prvnú núzovú napravu nametovachu experča vúčbne plány předživač, lepie diferencovač.
2: V tým, co jen po tých vúknacích vo vile bole na to kečbu je zovane rič navožuja, šednú rič, ričanú rič doživeja na jenom boku, ale tiež sami navožuja, trénuja, zvúčuja. A na tamom boku, doby jen pola mačanú ričných džičí, na to džuvač zovane tiež tutun spisonú rič, to tie miere vopknieža, so môže a one požišo tiež ze serbskej spisonej riču tiež džuvač.
1: Pretož tiež pola mačanú ričných buchu zastatky zvěstčené. Předseda Sakské serbské rady David Statnik na dalšou elementárnou trebnost skýčpňa.
3: Když řečíme o serbské šuli, dobí serbská řeč tam obligatoriska v šednom dňu byč, a to nie je nešené prašenie šulorio a šulorko, ale vo sebe tiež personála, a tuž dobíme my tiež o tom přemyslovač, a kak môže stát zavěštič, so vúčorio na jiné serbské šuli, tiež mají tak manošče, kotru sú za to trebné.
1: Praj so vúčerio serbsce rieča. A jeli to hišče nemoža, so riečne dalekúvania vopetaja. A v úspech s certifikátom po európskym ramiku dopokazaja. Poskytky tu sú na serbskej riečnej šuli pri budyským šulským zaredže abo intenzívnišo na domoj kursu.
3: A netkoli je po mojej mineniu stát za so prašané, so vun riadovania namaka, so by so vúčeram tiež tá možnosť dáva za so vane vúkmania, vúsledky, přinešť. Ja chcú tu vo sebe vúzbeneť, ja znajú veľa vúčorkov a vúčorov, ktorýž sa zvútrobu pala za túto serbské šulstvo, ktorýž sa vo to horia a sa vo to pracuja. Ale Bože, máme tiež vúčorov a vúčorkov, ktorýž nie je, tak manož data túto serbskú reč rečeč a tu či dobe sa vúkmanič. Ja nemôžu tiež jenom vúčora do matematiky dať, jenom štúkež vôd rade ličby má. Von dobi tiež tu kmanož mič.
1: Dalšie serbské přeče, haj žádanie, počahuje so na status serbských šulov.
2: So vútvoria serbské šule, jako tajke jen cilk, kde so šule mesobu napríklad vúčora vúmenenia, kdež ta potreba je. S tým chcemo mu tiež tomu zadživač, so serbskorečný vúčorio na šule bez serbské vúčbe alebo bez dvúrečné vúčbe deleguja.
1: Kajž so dotal hišče stáva. Nedživajce všech problémov, staj si Nyča a Statnik přezjednaj, zo doby sa radžič v umenenia a praxu za 2+ zmenič.
3: 2+ je tu časne bez alternatívy. V tým nastupaniu zo trebame my tež džiči, ktorú sú zvolní v tuto rič navúknič. Jenož s našimi mačonoričnými džičimi nebudeme my náš tu časný šulský systém budžažovať. To je jeden fakt, tu nie nepovalne.
1: Vokomikne dživa so na nových postajeniach za serbské šule. Domovina se žada za lieca hišče vujndu.
0: Vo prašenju za 2+, ižo pravie nefunguje a kak môže sa na to reagovať, je Monika Gerdesová s Davidom Statnikom a Julianom Nyču rečová. Minenú vútoru potom by sakský kultusový minister Klemens na džihovej rozmovie podľa Serbov Budyšinje. Je slúbil za obnovené postajenia vo džile na serbských šulách tak spíšne, kež možno přijdu.

Ale kunst tydzienia so niemale przeco sportuje, a taktyż iżo piatk a czera, a prynie wyslitki za was iżo mam. Volejbulowa rezerva muži športového towarstva Viktorie Voklec hraješe čera na obvodnej runinie po kalnom kole vo zača do finála. Voklečenio prvý duel prečivo CVJM Zorielc Dobrchu a nastupiachu nedom potom prečivo dobečerej R. Budešin Ludvigsdorf. Prečivo MSVV Budešin pak voklečenio 2-0 přirachu a tak zača do finála skončichu. Tež kopajnce so tutun konce dženja pokalne kova na krajnej a tež na okresnej runinja vúraja. Piatk večer hižo na uročichu so ralbičanscy Sokoljo z Varnočic s dobyčom 1-5. Čera poponio raješe potom prinje koparske mústvo SJ Kroščice me Viazojnce. Kroščinjo dobychu z 2-5. Samstnem času nastupichu nebelčenjo v Bretnichu, prečivo tamniši rezervie so z 1-4 přesadžichu. A pančenjo nastupichu ve Wielkowie, Niemscy Wölkau, přečivo Zemicam Tumicam, z 2-1 Marina Wiesda Podleži. Tak daleko potekim prinje športowe wusledki, športowe pokivy za džencišu nedželu nedom sleduja.

0: Medialnost svet so spešne verči, a zmeno je dosť a nadosť. Jednu konstantu pak srbski medialnem sveče mame. Pri nju sobotu mesaca so srbske teme mačarščine televizije MDR v objednavaja. Menju televizijne magazin Vulatko. Tutun sveči netko vosebite jubilej. A od spočatka leta 2001 suša Bogna Korenkova do tima Vulatka.
1: Moj božo, štvorčelic, dotka je so meste minivo. To klinči za nesmierne dohi dobu, ale spočatki Vulatka bivaju neladajo na to blízke. Znano so išče dopomniče na namovu serbskeho rozvosa v mircu 2001. Pytame pomenovanie za nové televízijne vusovanie. Za ništo, na čož ako Horná Serbia, dávno čakáme. Nimale 10 let je po založeniu MDR-a zajšlo, doniž so intendanca MDR-a nesmili a Serbam ich pol hodinku mesačne nepopša. Ale vročme so k napomínaniu serbského rozvosa v lieče 2001 dola miena za vusovanie zapodač. Ale do štvrteje etáže serbského domu spelchota tojšto jara rozdžených namietov.
2: Serbská Vúžica.
3: Vúžisko-serbsko panorama.
4: Svietleško.
5: Zernička.
4: Šmričky.
5: Palička.
3: Serbský mozaik.
4: Tuče.
5: Serbské vokno.
4: Přípodnica.
5: Serbské vokneško.
3: Kukadvo.
4: Kukulatko.
5: Kukatko.
3: Vokenco.
4: Vokenko.
5: Mozaik.
4: Horizont.
5: Meridian.
3: Poestnik.
4: Žoleško.
5: Serbia.
4: Serbské voko.
5: Serbské televízijne vokneško.
1: Tajna serbská komisia rozsudí sa po krotkým vyraďovaniu za... Vulatko. Mieno bie zrodžené vo grafické elemente pak postarachu so fachovce z Drežďan. Tuž MBS dživa, zo nebie naše prinné studio ve serbských barbách, ale celé zelené ve žabiacich barbách. Připodla naspomnené staré studiové elemente vopravde hište niče ve skváže televízy v Drežďanách leža. De rezonesu je prič čísneli, vopsiča však miestem historickú hodnotu. Ale všo to nie je tak vážne, kajž fakt, zo mejachme a máme skončne svojský televízijný magazín, a to najrinče produkované od Serbu. Jenož končná zamovitosť tedy před 25 letami so do serbských rúku nedá. To pak je som jestem skorigovalo, ale tomu pozdišo.

0: 25 let wulatko. Wiele mowa pojedać, anekdoty, rjane podawki, tyś rozestajenia, ale stajnie mirio so na produkt. Najważniejsze je nam poskyčić zabavny a informatívny magazín, kiž tež k diskusiám a přemyslovaniu pohonia a s kotrymž so serbská zjavnosť tež identifikuje. Nima to byť v prvním rieče vulatku MDR, ale naše, vaše vulatko. Od spočatka podľa je Danko Handrik, reporter Šibauc, kotrež by za vulatko rádi tiež s posmívkom a vôtrym vočkom ve serbských sach popuču na nosu na oči s integrovaný minikameru. Junu napríklad ako policist, s policajský kelu a kutným vosom tam šoféru a kolesovariu zadrža.
1: Obvacht, majster Peter Matka. Dinole.
2: Močím moju runenú kontrolu. Máte ho te srbské znamenško za dron? Teda by nekaj šúčom dron boč.
3: Nemám ho.
2: Nemáte?
3: Srbské znamenško.
2: Haj. Tak je to ne Úžica, to keď potáš je z Úžice.
3: Haj, ale toto ešte byliš to pravim neho.
4: Jo, sme tým ľuďom povedali, zo odnetka, da by tejte srbské EU na jednom auče šičiny neboč, hevák, pokuta.
2: A to nemáte?
3: To je veľmi, čo nesu ho nepiu. Dá sa obsah, čo tam dnes vedel.
2: Haj, no to.
3: To
4: až tež mi opravdu, že živé, za tie ľudí mňa spoznajú, nie sa popravom, tak kúže Srb, kúže druhá Srba, tak nekak z najmenšia odvidžená znaje, ale jo, prede to policista, co na respekt mili.
0: So Danko Handrik na tédeše naravanie dopomni. Haj, žortovač tre ľudia rade chceďa. Vo veľe Češo je pri kritických situáciách rozmovných partnerov namakač a im sádu z erta vúvabič. Nezapomnite za Danka Handrika vostanie tiež naravanie ve kloštre Pančicach Kukove. Tam bych u pšistajenem Marie Marčineho domu zakazali nadžile Srbovač. Danko Handrik si tam z kameru dojedže, ale...
4: A ju svojnemi pri tej téme, to ešte sa môžia ty, kaj dženca doponič, ju svojnemi puky poskyčili, a to ve kloštre. Co ty tak usta nestane?
1: Do you know what?
5: Sie haben keine Filmregenehmigung.
0: Puky pak žádne nedostá a kamera vostacová. K našemu inventári, jeli smiem to žortne tak riec, súšataj tiež Simonkec Bratraj. Od spočatka sem starataj sovo dokumentácie, přírodové, zvieriče a historické. To je silnosť Petra a Štefana. Při čím Štefan kameru vodí, Peter je redaktor dvojky. V prvních letách vulatka vienovaštaj so vo sebe přinožkám vo junkrotnej vúžiskej krajine a je bohatstvach.
6: Dvúku šerpnosť špala nás za přírodný film má poprom vo sebe môj brat Štefan. On je tak rec, dún voprožíte film od zvieriatu. On môže dnu, aba samo týčenie dôr, niče vonka, ve lesu, v jednom skôl vútrač, bez toho za na to myslí, šo hore dáč, tiež tiež sa niče nestane.
0: Tak redaktor Peter Simank. Nitko kramos čitaj husto ve archívach, převažne filmových. Ve zajšvech letách přidružichu so potrete, nimale pozabite podavky a zajímavostky ze serbských staviznú.
6: My sme sa tiež jara intenzívne zabírali ze serbskými staviznami, ze serbskými živinobijami a biografiami ľudí, kýž stia v jednom vosebitom zvisku z Úžice. Napríklad dopomínam sa na jem šinošk z Viktorie Grossmanie, to je takrát jeničký Američan, kýž jezdešte 40 letov Trabant, aby je voženené ze Serbuku, abo na Alfreda Vorecha, posledný Serb v Brzine pola Hučine. To by za mne jara vosebitý přínošk.
0: A kaž mnohé serbské svojby, tiež my ako redakcia jen štúde ve Úžice nevostávame, ale dovolíme si poladnenčko do Vukraja, blízkeho a dalokého. Nic pak zobychme si dovolčk popšeli, nie stajne rozpravie vo podavkách, kýž na nekajke vášne ze Srbami činič maja. Za rozprávnictvo Europeade napríklad opuštíme naše trežanské studio, pobehme to ve Švíce, Italské, Austrické a Dánské. Nimo toho opýtachme druhé ľudové skupiny, národné menšiny a přečelo Serbu. Snadno sa ešte dopomníči na přinožky Zvesa, Nižozemské abo Prahy. To by še v leče 2006. Pýtachme za serbskými sledami a českými vosebitosťami. Dopomní sa tedyša redaktorka Madlenka Šúčic. A tajka česká vosebitosť je samo sobie česká korčma.
7: Die Zivil Wusewan ist prei organisiert bei Woprojekte Nadauk. Rainer Nagel, ja, als Student, hat prei Puntumonik oder Dekortschmer, Puntumonik oder Dekortschmer, da bist relativ ne spontane, aber Dekortschmer, Kortschmer, Rune, wir Borsatko, Vigimo, ja, so haben die Woprojekte Stauers, so oni, so jara, Sapocinali, Merzacesna, der Buch und das Korohuplatzali.
0: Ale dziakowano naši sapščine su huboko zdychovali a našu nahavansku techniku ve kudbe a jaskravu svitcu hište trošku znesli. A dys si stari dopomnenki baja, potom vizovo dohých dalokých jezbach smerčrade povedaja. Najzdalenýša jezba vedeše naš tým do Serbina do Texasa, k potomnikam serbskih vupučovarju. Dve leče po prejnem vusovanju převodahme kromiju na tamniši Vendiš fest ve Serbine. A dež maš raz šanzu tam byč, v obrazu natočit z ľudžimi ričet, na pšestavki nemysliš, je prosče, tiš neparuješ.

0: Serbin vostanje aktualne. Mütre nitko niedyšich protagonistone zatkavame, ale tematizujeme nimale 25 let po tutem vusovanju stavizny serbskeho upučovania do Texasa znova. Nebude pak to nikaka kopija archivovych přinožku. Nie, povedame stavizny cele hinak. Zvosibite premiéru a jako narodninský dar ke 25. narodninám. Ideju mieše Roman Nuk. Vun je z leta 2022 redakcijski navoda vulatka a za i dobu v redakciji tiš nisu jenice autorojo, ale tiš redakcijske viednistvo, mačanoričtne serbske. Ale dale vo vupučovarjach 19. listotka. Na kajke vašne my je ve vulatku zetkavame?
1: Haj, dževo prašenje, kak zobrazniš podavki, ki su emžnosto a 50 let jo. To je pri takih televizijnych dokumentacijach stajnje vužadanje, pri vulkih produkcijach, to potom nikak s dživadželnikami napodobniš, ale tute možnosti me bohužel tu ve vulatku nimame. S pomocou KI, po takim kumštne inteligenci, je džencnejší čas, pak to je što možno, a to hune vuspytame a zobrazníme vupučovanie Jana Kiljana a niže 600 Serbov do Texasa, pučujeme s nimi na vůži Ben Nevis do Nového světa pokazáme vůžadání jizby, vůd a strachy, ale emtiž nádžiju na lepší živiny ve Americe.
0: KI přeco tak rýne klínčí a hýn šitko zjednory. Cíle tak pak to nie, skýry naopak. Kajke vůžadání mají se to v zvízku s KI produkciu zmištrovač, Romano Nuko?
1: Nahaj, emtuta KI stvorí svět, kýž nie bože cíle bez smilku a tute smilky dýbíme namagač a potom tiež odstronič. Tuže potom voprašenia, kajž, kak bychu serbstvo vupučovare tedy zraščení, kak vupadahu kýžky tedy podľa nás v Vúžice, kak vyže cokvio a vôta nucka ve cokví, to dobi šomponik jak trichič, ale božak máme pomoc. Trudla Malinkova, jako historikánka a fachočana tutem polu, je nám tam po boku a to je hopač hubika pomoc.
0: Smierodajná produkcia potajkým a vúslitky vúladače v novemberským vúdaču vúladka. Nespokojíme sa so žene s docpietem, ale ladame stajne napravo a nalievo a rúne von, zobychme novosky názornili a vúdobyča noveje techniky tiež sa naše serbske vúsovania vúživali. Mienie technicky skýre redakcijský novum však bie ve Drežanách naše rzy dječace vúsovanie dňa 1. júnia 2024. Nedom dve moderátorce přes program zestajenem vo dječacích autorů vedešte. A nic je než dječi mi jak hulko radosť a veselo nad produkciu. Vo sebe tiež my, kotrým sa uvedomí, na kajky dobro dorost sa smieme nadžieť. Słuchajmy jeszcze raz na witanie Hanki Cyżec a Valentiny Szołczyc.
2: Dobry dzień, a witajcie w wulatku.
3: My jesteśmy Hanka a Valentina.
2: A moderatorce cyle was bitego wusowania.
3: Wulatko wusowamy nocy dzień za 1 junia, wo dzieci za dzieci.
0: Rad lubię bych tajke wusowanie raz wospytowała. No znano so przyliżność poskici. Abo w obie młodej moderatorce so zapołowanie w mediach osudzite. Stu wie. A što sú vaše pšeča? Před 5 letami k 20. narodninám so vás raz prašachme.
4: Hubene nebo boho, jeli vulatko, ty snač dvojce zamysac, svoj mistno v televíziu NDR po Krnovo.
5: Ten najväčšie pšeče, kýž mi nekde nucpane, je poprom dve alebo tři usúvaní v obmysáca, nic než jene.
6: Zajma nimale kúže raz, než to jara historické podľa, to je všetko trochu zajímavé, ale to by mohol stáno kus so ročozať, to všetko zasiemom, ale nic kúže kúč. Stáno tam nekajke tamnú tému, kýž znáš ty modžinu skrý nárečo.
5: Takže pát, bus je veselý a přes inovatívne témy za modinu tiež. Ja si tiež myslím, rúne vúľadka je tiež na vyska, ktorý si veľa starších ľudí vôbľadá, ktorý si tak pod ľudí nešinu v Serbsce. Dla toho bude to tiež taká dobrá kombinácia môj vostač mes inovatívnym a takéž nekio.
0: Inovatívne a takéž netie. No haj na tutej kombinácii pravý dôl nedále dživáme. Viedžo zo, šitke pšeča nespeníchme, tola raz testujú, kotre pšeča sa dopeníchu. Za aktuálne vúdače sme nekotre menina romadžili.
5: Ja si vúdatko rádo vobľadám, no kde sa aktuálne témy tematizuje a ja to te rádo z mojej voku a mojim židom romadži ládam.
7: Dešo do vúdatka ládam pon vône dla nekajkých modžinských aktivitách, alebo nešto štež modžinačným, dokáž ja tie nejaké 80 dnes tak kúste na Instagram, alebo druhých sociálnych sečach, přes to be poprom tie, je to druhé témo jen kanál, že ešte doživujú, že to modžina také činí.
8: Mevo temu sem také te přírodne vece jara narečal.
9: Na to aktuálnosť, tu modžinský elán, ha šošo si také od modžine přije.
10: Me vo sebe zajemuje, že je to niečo z ľudu a to je jen celý iné poskyt, kajšen tu v druhých médiách vidí vizor se serbskými témami.
11: Na bysme tedy, že šulí, že sa vôľadko ládali, to sme sa ako šulore vizor jara veselili, tak sme smili s vúsovane vôbladač, nech sme dobili vúčpočín, že sme všišim nič naukli a to som ešte jara ľubil teda.
0: So zabavieč a přijúšim nešto navúknič. Nech ve příchodě takhle vostane. Vodorost, co vy za dále staráme, nech za kameru, aby jako reporterka přední. Vomodič, bez toho, zo názoní na starších zanicháš. Zamilne to naše pracovanie. Přiju sebi, nám a vám, zo budeme dalšie ličesatky v srbských náležnostčach a to prošu jara ve srbské riči, popuču. Zo vás zaveselíme, zo vás informujeme, na to a tamne čipnosť budeme, tu abo tamnú vec rozímame abo rozrysame. A zo vás to nevúľadko em naše, vaše vúľadko.

Zajšvu Punželu je Ulrich Bogoda starobjet 72 let zemrjev. On bi je vůznamný komponist, hudžbný redaktor delnoserbským rozhlasu, aby viace hač 40 let skutkoval za delňo a hornoserbskou hudžbu ve všech žanrach, kjeho zavostajenstvu líča klasické tvorby, korová hudžba, popové zpěvy a jevišťové tvorby, kajž například musical Fetzer, kýž je prýňa serbská kulturná brigáda 1998 za rozhlas natočiva. Kajž tež hudžbnú drámu Kodžič po rukomaj, mo matrariu Alojsu Andrickým. Ulrich Bogoda narodží sa 1904 do serbskej svojby Kulovie. Katolická tradícia formovaše jeho dječatstvo, kajž tež jeho hudžbné tvorenie. Jeho džet byše Ludové Herc a jeho vuj, Beno Niekela, by je to runia hudžbný redaktor. Přes neho zezná záhy vážne osoby tedešho serbského hudžbného živenia. Přiušiem by hudžbná kariéra Ulricha Bogody neušedná. Po športovém studiu a studiu inženérstva přivobročí sa hakle pozdže celé svojej hudžbie. By spiva, pedagoga, absolvovaše studii na konzervatóriu Kočebusu a ve Weimarie. Sledovachu mezinárodné štipendie, kompozitoriske myta, nadavky za vulke orkestre a tak rozčeše jeho připoznače jako komponist tež zvonka v Užice. Z leta 1999 slyšíme netko klasickú tvorbu, skomponovanú od Ulricha Bogody, šerco za smyčkové orkestre.

0: Slyšeli ste klasickú tvorbu Šercov za smyčkový orchester z leta 1999 skomponovanú od Ulricha Pogody, kýž je zaž vo Punželu v starobie 72 let zemrel. A netko je 12.
1: Nábožné vusovanie.
0: Dženca evangelské se serbským superintendentom na umenku Janom Malinkom z Budešina.

Po majbo, ljube słuchaki a ljubi słuchario serbskeho rozhlasa. Přeju vam žonovanu nedźelu a mir za dźensniše Bože słowo. Zaklinčite kirluše číslo 250, ty dávaš radosť a 246, Jezus rodzi ryšniku.

Moi lubi, što by było, gdyby Jezus dżęca pola nas do doma zastupił, nietko, gdyż słuchamy na serbski rozwoz? Trebamy jenoż trochu fantazije, a podajmy so do Jericha. Tam dżemy k domy Cacheja, żydowskiego cłonika, widzimy małego muża, kiś swojej żonie kaza, zo ma tak spieszne, kajż możno blidokrycz, dokelż je żadnego hostcza sobu przynies, wulce sławieneho rabia Jezusa. Żona so stroży, dokelż so to hižo lieta stało neje, zo je tajki wopyt pro ich keže przekroczył, a pola nich zastupił. Ona je si viesta, zo vo toho časa, kdež dostaje je manželský zastojnstvo vyšeho cvonika ve Jerichu, ne je hižo nichtu pola nich byl. Naladni ľudžo v miestče so mesobu vopytuja. Tola pola nich ne je žene nichtu zaklepal. Žona viete, še odla nichtu ne pšinže. Je muž to by druhých cvoniku doladovať, što nenže bez optikovania a jebanstva, dokelž to by se zastojnstvo každé leto pola bohota zaso kupič. Tež tam doby dávač a mazač. Časy sú češke, ale što se chce, znajmenša netreba s vodom trádač, kaj štruje žone miestče, ale dženca. Rabi je zastupil a jeho vúčomnice. Nikoci ľudžo z miesta, z tých naladných ľudží, kýž hevák žene nepšindu, steja pšiduriach. S veselom so žona dođeva, da ona chce šiem pokazať, što zamože, piče so hore nose. Ale nadobo svyši. Kak či naladný ľudžo z miesta, kýž steja pši zakodže, je reálne svedžen káža, nemôža da junu mirdač, ale nie, šeptaja vocišo a vocišo, bola rešnika zajnže na hospodu. Jebak a pšeradnik vun je vona svyši a votroč k mamona. Je muž ničo nepraj, kajž tak husto nic. Vona poskyči tež jim piče, ale oni ničo neberu. Nadobo vidži, zo so Jezus jim přivobročí. A ona svyši jeho jasne rečeč, dženca je so tutemu domej zbožnosť dostava, pšetož tež vun je Abrahamovu syn. Cile to nerozumí, ale to je jej šojene. Nekak je Jezus prajú, zo neje je muž hubenší, hač či druze. Tež vun ten mały zacpiete Cachej svuša do Božeho ľuda, dež tajky svaune mišto to praj, je to tež tak. Nech či tam ni mokotaja, ona so veseli. Cive džen je vulka česč za njeho, si ona mysli, a tež za nju, šako je ona jeho manželska. Spiešne kvata do kuchne, zoby ječ dojstve nesva. Moj ľubi, tak nekak predstaju si tutun džen ve Jerichu, a snač s čemuli zemnú sobu hič do doma cvonika. Ve tutej stavizne spoznajeme dvie družine rešniku. Či jedni sú kajš Cachej, voči vidni rešnice. Ich opačné skutky sú za každého spoznač. Zjavne přestupia Bože kázne, štož káze zromadnosť ľudí. Cachejove rechy škoduja druhých, kajž to vobydlerio Jericha každý džen při nakupach ve svojej mušni pytnychu. Ta druhá družina rešniku nejedna prave ve myslach a svovach, nech sú tež ich skutky ve poriadku. Ve tovaršnosti sú tajce ľudžo husto naladní a dostojní. Tola oni pozbivja so nad druhimi, dokelž maja so před Bohom a před ľudžimi za nešto lepšeho. Farizejojo nepopšejachu Cachej a jeho svojbe ich zbožuny džin, dokelž nemejachu jeho za runohodného človeka. Tvarjachu murje mes dobrými a zvými ľudžimi, abychu si vysči, zo sú oni na pravej stronie murje živi.
Zachepak na wopačne. Jezus to wot pokazuje. Zache je runohudne čvon Božeho luda. A tak je tež s tobu, z nami šemi. Tež vun je Abrahamove džiečo, praješe Jezus farizejam. A nam vun dženca praj, tež ty se Bože džiečo, přetož syn čvoveka je přišu, zoby pytav a zbožne činju, štož je zubene. Tola zastupme hišče junu do doma malého cvonika ve Jerichu. Žona svyšeše svojeho muža, kak vun Jezusej slubi zaso polepši. Lej, knejže, pojecu svojich kubvov dam kudem, a simli niekoho zjebav, vroču to 4 kruč. O, se vona pomysli, dež on to vopravdje čini, tak sme na koncu kudži ľudžo, što da budeme jesť. Ale skončne sa vona pševine a praješe svojemu manželskému. Haj, činte to, budeme od nietka správne živi. Amen.

Modl me so. Kneže Božo, tebe prosime, daj pravu viru, a poselnju šedne ve nas. Daj, zo spoznajeme, duž so nad rujmi pozbijujeme, a zo to pševineme s tvojej pomocu. A tam, dže sme na opačnem puču, daj nam namakač pravu živensku drohu. Zo nebe naš rih drujim ľuďom žaneje škode nečinju. Napel našu vutrobu s vohenjom tvojeje ľubosče, zo bychme me sobu tak vopkadželi, kaj se ty nas ľuboval, a smil so nad biednymi, zbrašenými a korymi. O to prosime přes Jezusa Krista, tvojeho syna. Amen. Požanuj a škitaj vás, šeo mocne a smilne bo, vuc a syn a sviaty duch.

0: Słyšeli sme evangelské nábožné vúsevanie se superintendentom na Vumenku Janom Malinkom. A niecko je nedom bydlek na jedni, to ríka my přejeme s Božou.
1: Přejeme s Božou.

Pondželu, jeden a cítstoho žnenca, svečaše kulovskej staroni svjatoho Adalberta, vieleletne předseda a čestne čvon serbského muského kora Delany Alois Langa svoje dživé džesačine. Biele zboža, strovotu a mnoho rianoch hodžin kru svojby, svojich ľubych a přečelu přijaje mu šice čvonojo serbského muského kora Delany. S dobom pak je to s Džakom zviazané, tu listy, a ja cituju: Ďakujeme sa tebi, ľube Alojso, za vieleletné spore dživo, ktoré sa na dobro serbských tovorstvov teda nachúkonil. Predovšim za náš spilný cúk. Peča cíceči let sa bol predseda našeho kora a viacač pôlie džesatka sa korie sobu organizatoriske náležnosti vúkonil. Organizoval je vústup tu a v ukraju svedženie a je stajne tiež nových čvonov spivariov vabiu. Ďakovano jeho prúce, ja som muský kor pred nešto letami tiež vomodžil. Citát: Bez tebie neby muský kor Delany to byl, što iž dženca je. Krutú strovotu, bože žonovanie a dále ľubých vopetovariov staroni přeja po žomach serbského rozvosa tiež svojbni Alojsa Langi, manželská Annelies, džiči Gabriela, Tomáš, Katrin a Margit s manželskými, kajštež džesač nučko a dvanače pranučko.

Piatk, štvrtého božnica, mieše Christian Klausen z Kukova narodnine. Kier ho cia postačinám, přeje jemu domovinská skupina pančice Kuko, šitko dobre, vo sebe strovotu a vo sobinské derimiče. A hišče dále do nové vieski, tam osvičí punželu Andri Rachela, svojeci a šežesačine a v útoru mieše Mirči Michala narodnine. Viesna zromanosť z nové vieski a vokolných sú přeje na národní narjomaj krutú strovotu a bože žanovanie.

0: Wieder schon das herzliche Programm. Hojo regionalen Studio RBBs Horschebusser Diana Schietzowa Jopschi Mikrofonie. Mit Pschauseum ist Sersky Neselski Programm, wird naschig Gorno Sersky Kollego pla MDR ve Buddhischinje, a Ustje war menintor Dale ve Dolno Sersky Rätze. Mit Zwischeme Jinsa wird Gorno Sersky go Projekta Domoi. Podobnie naschomu Dolno Sersky mu Zoria Projekto ju, uknio pla Domoi Rono drugi letnik obschilniko Gorno Sersky Rätz. Žasiš lužita maju letosa, a vrni su tentužin srjodu svišili povojcu svojogo ucabnego leta. Julija Hršina jo s mikrofonom podlabova. Nic jano v gorni vužice mogu dere svišiš? Ten konc tužin ja sviši teke smogorjo svoj vesni jubilej. A pši te gožbje gledame dostavi z nosi, a do našogo rozkvosoveko arhiva. Vrdová situácia při sprivi. Žinca v času klimovej zmiene máme cesto pře malo vrdy, ale nega sú v smogorjoje přece zase vojovali z úsokej vrdu. Zasa před 60 letami máme obšonu rozpšavu vrd Ericha Vojta. Bože svovo nebužo žinca fejlo vaš aktuálne povestči máme a my gratulirujeme našim narodninajkam a narodninariam tyžinja. A na zachopienku sme zase pri našej radiovej familii. Budichove pržovajú spominania na riedne dovolove cas. Po takém, za kúštego jo žinca neco pedla, riedne až čo zašaltovali.
1: Raz, dva, tři! Žižík rádiu. Žižík rádiu. Ojo váš, Žižík Sebastro.
2: Vzávského programa.
0: Jo, gaž gledáme ven z okna, něco mi to pšau je věříš, ale názima se blíže. A vědro bůžo kýpate. Co pen gotu jome, gaž jo v bydlíňu vystudne, lube Žižík. Słuchamy raz nuć plan naszej radiowej familie, co u Budyśholc gotuju, gaż nie mogu dzisiaj więcej grajkać.
3: Taki żyn, więcej se leo. Telewizji kopańca se żynca nie grają. Och, taki wystudny zawity żyn.
4: Och, jo, to ja taki pszaw żyn do spania. Po kafeju ja se zase laknu.
5: Mama, co dem ja getuvaš?
4: Žiju na soju, a grajte njeco.
5: Mje se njeco, mje se nic njeco, mje se nic graš njeco.
3: Ja njeco vem, my co mi se obraze s našego dovola při mirju ogledaš.
4: To je dobra ideja. Ja donesom Jana hyšči taski do kuchnje, a pen môžeme zachopiš. Jonas, ty pýtaj ten fotový album.
5: Ja som album namakal, tam môžeme to obrazy zalipaš.
6: Jo, ale ja som nepríznem na prednem boku byš.
7: Se vie. Ta nejrednejša bildka v tebe tam na predný bok přižo.
5: Jo, přecej Anka prýze. Přecej Anka prýdna.
4: Jonas, šikne obraze sú rýdne.
7: Jo, a pět písma musíš také dodaš. Aby prýždi věželi, co jo to šikno bylo. Ja se myslím, až by mygal, to Jonas getuáš.
5: Ja njak písaš, to se mě njaco. Ja nemogu za ruku, mne beli ruka.
6: Jonas kuka, Jonas ruku kuka.
7: Anka, nie drážni Jonasa zasi.
4: Ja ga viem, až na kencu, ja to zasi getuváš musím. Anka, žiraz pšosem po mej kuli.
7: A ty, Jonas, ži pšosem po meju brilu.
3: Tak, njente mižome zachopiš.
6: Star nan, ho, gledaj. Vižiš, kak mrdru to majo, jo?
7: Jo, što gluku mili s vedrom.
5: Ja, ale kuste sind kupasch, kupasch.
6: Ah, sagen an alle, ja, som rada, da würde ich mal.
4: Jo, to je vilna. Sama púvaš, anka južo pičku možo.
5: Jo, ako taká zelesná kacka pet vedu.
3: No Jonas, ako si ty tak malo ako anka byl? Jo, to rovno tak bylo.
6: Jo, to pen si teke tak plúval. Ako také šešky zelesným kacko pet vedu.
4: Nenťo ale kejnc s vážením. Pokazujšo starému nanoju te druge obraze.
3: A nemt, co mi te obraze redovaš a šukne zalipaš.
6: Tak, ho mám album, nožicky, ložky.

0: idei. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Přigožbje jubilejnego svježenja ve Smogorju je 625 let tam letos zasvieše, smy přepiskali náš rozkłosowy archiv. Wiele goži se k ulicowanieju ze Smogorjowa. Tam su přeci pilnie živali a z mikrofonom smy podla byli při žniach a svieženjach. Wird široko znatego muskecego kora by mogali žinca ulicowaš, lušne štucki a žorte ze Smogorjowa mamy w archiwie. Ale žinca gledamy do stawizno tejesy. Miaze Mauksu a Sprewiu laža na vjas, jo ve biegu svojeje historie cesto vojowała z velikimi vodami. A vet togo jo před 60 letami rozpšavio Erich Wojtow.

0: Přes vody se nikten živiš nemožo. Také to bylo južo ve starodavných casách, ako naše predovníky susehou v našej Bužici zasedlili. Ráži su sebe vúzvolili togodla nekaké miestno při jazorách abo při rekách. Tam nesu mili daleko do rybu, su mili vodu píšu, vareniu a kupaniu. Toštu lepšinu su zavieste znali také predovníky smogorojských vobedlari, ako su se před veľesimi letami při Malksi a při Sprevi zasedlili. Vobživanie roli a kupvanie zboža drenio ten cas ešte tak rozširené bolo ako žinca. Hovacka by starodavné smogrojské vobedľare sebe druge sedlišťo vupytali. Kaby oni svoj cas sebe mogali predstaviť, kaké gorene ich potomníky s týma rekoma zmejú, potom také by smogrojská kronika vo druhých vecach povedala, ako vo toštych.
1: Der Ort hat seit alter Zeit durch Überschwemmungen mehrfach große Verluste gehabt, ist so in seiner Existenz stark geschädigt worden. Am verheerendsten waren die Fluten 1854, dann 1856, 1858, 1860 und 1886. Kleine mit Verlusten auftretende Überschwemmungen hat es jedes Jahr gegeben.
0: V leše 1807 a živé žaseš jo voda samo či raz te vuky a pola do jadnučkego vilického jazorišča přeminiva. Ľuže nesu mili nic kježi, dobytk nic žraniu. Daleko a široko nic vižeš ako voda a bomy a nebio. Nebio ako jadnučka nážia. Žeho bok jo, Ľacogovo nám nepomožo. Tak sú ľuže ve Smogorove a také v Mostče a Borkovách a šuži, že už ta núza jo byla s kniezom, pšašali. Te ženské sami doma sú biatovali, te muské sú ve veľkých gromadách damovali. Tam nejo bylo casa, za tým pšašaš odkúľ si, liec ze Smogorova, ze zakázne abo z pravoza. Přeto šikne su věželi, až te jádne nemogu přes tých druhých dobyš. A lepše ako biatovanie su sevo pokazali skromadne statky. Větši žil pak jo to také bylo cesto hišči podarmo. A každo cesto v živeniu jo, v núzi a božcickaniu a klišiu, bu porožena veliká a dobrá mysl.

0: Ho možo nam pomec Jano Velike puščadvo a kanál od Maukse do Švilochského jazora. Jano von nam přiniaso stavnu pomoc.
1: Tošta mysl nejož váš mogorevarjam, pravozarjam a šitným drugim bošenarjam věcej z gvůl. Ale z gvůl dostatka jo mogi raz daloka droga. Vosebne při také velikej věci, kjenž sebe pomina vele živa a vele penis. A vodkul je braš, se pšašachu vohodnjone smogorevare, išči veleše živešnáctčo sto a živešnáctčo, ako 100,000 morginů su byli nezjabky zasej poplitych. Tak, až ľuže su zaživane gledali, ako su zajča mili vyšpe vodu. Vosebne tužne jo to bylo, kaž kronikar píšo, za jednogo vojenského invalidu. Jogo mého nejo upísané. Ale teke jomu jo přes noc Malksa dojšpe přibiežala. S dvěma stovoma jo kšel nekak zejšpe vůlisč. Ale kak izlik. Žuria su byli zamarznione.
0: Pomož sebe sám, potom si pomože Bog.
1: Tak su gronili na nímskim financnym ministarstve, ako serbske burja su zasej vo pomoc vovali. Ľubi su te kniežate penieze v vojne přepraskali, nižli burjam živeni volašceli. Tak jo mogava voda teke v litách živešnáctčo 100 a 2 žasča, živešnáctčo 100, 2 a 2 žasča a pozdži se přece išči po svojej voli rozširiaš.

0: Skoro každé druge leto sú se v sledných čižastých letách jadne žni srbským buram v Pšuskej znicili. Za pozvajence nímskego parlamenta nesú kšili razka svojim casnikam vieriš, kenž sú ve Vudašu od 16. decembra písali:
1: Es ist unfassbar, dass es im 20. Jahrhundert in einem Kulturlande wie Deutschland noch zu solchen Zuständen kommen kann.
0: Togodľa sú pozvali tedyšego krajného radu, doktora Eichlera, aby se ze svojima vodcima přiznanil, liec to také šikno viernojo, což se tak píšo. Ako jo při svojom vogledu, dojadne je také je chudé budky přišel, jo nadejšel zastaranú, blidu máš.
2: Gledaj šo, kněz Landrot, 16. morgene úky a pola máme a šikno jo se nám zálao. Zato sme krinili vec tata, či hundot a píža se šmarik. A vetr dejme se do nových žňů zeživíš. A u, to je našo žučo. Vena má tak, ako veľa drugih teke, celé beliece nogi, o te je neriešné je vede.
0: Knini Bagulina se možo išči na te casy to pomniš.
3: Když já se na moje frýné léta pomyslíju, jako jsme přeci měli vílě vedy, a my mladým jsme dělali pen, nejsme smělíš na raju, smusali tužiš a žaluáš, carné oblikány chojíš, a nachýr jsme měli tyké not. My nejsme měli peněz. Na pelu jsme želali, my jsme brožili už i kolenga, jsme chtěli něco, že my žaluáš ven. A deles cíňali, jsme ten lán ryli, trajdu, kde jsme měli na úsokým. Ale knedli a to druhé, co jsme museli jim brožit. Už je kolien veže a nosy všechno rynáš. Do colna a solnou jsme pento perali domů. S vezami jsme to vezili do čupca na kněžský dver. Te jsou gotovali ve toho palinc ve těch knedli. A my jsme naše dobré knedli krnuli ve tam pen zase následk. A kde jsme tam pomagali kopali, jsme krnuli všechny věci. Тега су мили добру ролю, усоки на усоким шикно, а тим се ні ніц заляло. На Брязине, йо тільки так було, Брязинський князький двер се ні тільки залял, а там сме мегали се тільки книдлі олю ваш.
0: Лєта двойка южо йосе в німських цасниках во помоці за бошенських буру писало, а їм любило. Мимо того, аж німський стат йо нєцо цінив. Так, аж Лаузицер Ландесцайтунг йо слідкою писала, аби се своїх водебірарі зджаржава.
1: Soll der Schutz von tausenden fleißiger Bauern, soll die Gesundheit vieler Frauen und Kinder nur an den elenden paar Millionen scheitern, die die Ausführung der Projekte kostet? Was der Staat bisher für die hochwasserbetroffenen und schwer um ihre Existenz ringenden Landwirte getan hat, kann man nur als ein Trinkgeld bezeichnen.
0: A veľa ľudí jose tencas ve svojej starosti palencujú poudalo, kajšto Smogorojská kronika píšo. A ešte ženca vie, že sa ľudí dopomneš, až jose vo vúšigneniu tencas také povedalo.
4: A jo, Smogorivie, ujoblo pšetce z tej vedu, veľa cíniš, ký cášne ugledalo, kašta veda přišla, ta roľa šikná bola nučí, a ještě ta šosia do Berku, tam jsou, by mohlo s colnom jíst, tam je bylo na 70 centimetrů, tak je bylo tam vedy, jak je šlo durých. A pensu byli ty lidé šikné, tužné, až nět, což jsou naželali, a to se šikno zlělo. A pensu chopili jen na druhý, až lepší nebyl, tabo. Шикнув вистаїлі, а сінулі інші ватці. Я пенсу, уже не люди, що се розгоріли на то шикну, а супен сінулі до Америки, на тілих не сублі вілі, а то сублі я на дві машти були, та його та ну загоніла.
0: Тож таке мислення не су пішлі від сербських рольникарів самих. Nadute nímské šovinisty sú tož také skrádne paroly do srbského ľuda nosili. Togodľa jo na jarnej zgromažine v Smogorove v lieše 1906 a 2 žasča jeden srbský rolnikár ten zásnym státnym zástupnikam přivoval.
1: Wir lieben unsere Heimat. Wir wenden Leben und Sterben auf unsere Scholle. Volksvertretung und Regierung helft uns, dass wir leben können.
0: Тошто воане ја било ишчи свишаш ве психодним леше, а засе не ја се нит стало. Загроно Weimarske Republiki ја било.
1: Gegen die Naturkräfte ist der Mensch trotz aller Vorsicht machtlos. Und der am besten geleitete Staat kann nichts Unmögliches leisten.
0: Так ја тошво дали, а пшеци ближеј фашизмою, а следкою до војне. А српске женске сумили чах во своих мужов а синов, кенч су мусали за тоштен штат својо живине засајжиш. А погрим канонаду, а жаобјење, а плакање, а тенелицоне зи, су тошту српску бошајнску старост пшевушили, а заляли.

0: Ak li po vojni, ako srpske ženske a mašere su byli vupakane, ako rany su chopili zase žiž, jo vodsušeo zase to staré požedanie.
1: Podajšo nam tu vodu zešeje.
0: A v letách živeš nás čo 102 a 5 jaseš a 3 a 5 jaseš su se ugotovali v Borkovách veľké skromážiny rolnikárov, vedomostníkov a zastupníkov státnych zárednístvu, žež su vozjavili veľké plány za polepšenie bošenského gospodárstva. Na podpounocnej kšome botov jodejav se tvariš veľký kanál, v ušej koše buza jodejav nastaš veľké jazoro a pušťadvo. Skoro su chopili potom teke na tom kanálu a na porežaniu reku živaš. Ale za nekotary cas su zase přestali. Nacakane bošanare su byli nesčerpne a nedovirece a su pýtali pomoc pla předsedare domoviny Kurta Krenca. Kenčka jo teke byl za posvojenc ľudoveje komory.
2: To jo bylo veľšie, že už na 600 a 6 a 5 jaseš v júniu. Rovno su se senové žni zahopili, ale jo bola malá nažia, a se sparajo seno suche domoj. Spreva jo bola plná vedy, dešče su se šli. Su mieli v bakovách kupách južo tanca zbejne veliku domovinsku kupku a v našich skromažinách jo přišlo pln to naraženie prežemu Kurtoju Krencoju. Bejne veli ľuži do srbského kráľa v bakovách kupách. A tam je pan slyšal Kurt Krenc spiri v šoty a pan ešte v 16 drugih srbskih rolnikarov z Borku te šikne starosti. Kurt Krenc jo dere přisluchal a jo se velje do svojich knjiglickov napisal. Pan jo vodogronil tak ako brač ku bračam pojeda. Nie jo velje zlubil. A nie jo gronil, viče vám pomagam. Toga nie jo ven mogal. Ale ven jo gronil, až buďo se za bota staraš, buďo na zagrodnitých miestnách o tom pojedaš, což jo uslyšal a jo tvardo zľubil, až přižio pomoc za bota. Ešte žinca se ve Borkova spomnime, na to redne slovo, kenče nám na koncu gronju, starosti bošanského ľuda sú moje starosti.
0: A ženca môžeme s radosťou zviesčiš.
1: V biegu realizovania bošanského programa sú se vedlita Živiš na ščosto a Živiš a Pížaseš natvarili 7 a Pížaseš nových mestov a Žaseš Pušťadvou. Čižasťa Pušťadvou sú mili generálnu reparatúru. Tuchelu se tvári nová droga ze skupárských bylkov do Lipiego. Ona bužo nalieto getova.
0: Ženca teke vime, až v Brjazinku jo naša sprievia ze státnejú pomocu jazoro porúživa, kenče ušej 2 kilometáriu široké a 8 kilometári dvojke. A ve kotarem sú 1,4 miliónov kubíknych metári vody. A plačupca se tvári ten podpounocný kanál.
1: Houmia ze Borkovami a Čupcom blízko Dubkového mina je to tvárnišťo. Houstojte v obdatej od voľšov, dubov a briazov jeden menšie a jeden väčšie bakor. Jogo veľká zelezná ruka jo južo znázdala výžeš pred tými govými verchami. S mocným zogolením chojží ta ruka tam a zas a sypio tu zemiu na bok. Tak až na jednom bodce nastane groblica, na druhém okolo 2 metria vysoký brjok z našerego pieska. Ho se staja stará a veľká mysl šmogorjojských, priavoských a všetkých druhých bošanských vobedlári dostatka. Se tvári podpounocný kanál. Z Lubina přižece jo južo okolo 2,6 kilometary dvojky a ho při Borkovách čochu piš a 2,6 metary široký. Kužde žen byva dlhšie. Pižaseš do 6,6 metary von všetne přibira. Zači lieta, takéto plánované, dej sem jaze s Mogorjovom a priamozom ste ju pomierne maveju, ale rovno tak potajmne ju malksu zmakaš. Potom bužo moc vona sepaš do ňogo svoju zvošč a nic viecej na te vokolne pola a vuky. Akle potom zmeju ľuže pšed neju mier. Vona bužo tak, ako živa, zaživo a živenie božských ľuží.